Měli jsme chodit? Měli jsme moje? Měli jsme jeho? Měli jsme chodit? Byli víme? Běhli víme, hej? A měli jsme chodit? Měli jsme chodit?